0: Jdu na záchod v restauraci v cizím městě. Na bílých dveřích je místo muži ženy napsáno duch dech. Špatný vtip? Do kterých dveří vejít?
1: To je, ne? To je, ne?
2: Ich gehe in einer fremden Stadt aufs Klo. An den weißen Türen steht anstelle von Männer, Frauen geschrieben, Geist ausscheißt, Atem einspeist. Ein schlechter Scherz. In welche Tür eintreten?

Někdy na jaře. Muž v černém kouzelník mi ukazuje grapefruit, jeho vnitřní stavbu. Takhle prý může vypadat kompozice, na které pracuju. Jednotlivé části jsou samostatné, zřetelně oddělené a přitom jsou součástí výrazného jednoduchého celku, hořké i sladké. Potom v reálu dost přemýšlím o tom, jak dělat dobře víc věcí zároveň, literaturu a výtvarnictví a tak podobně. Stojím v přízemí paneláku, kde bydlím, a dívám se střídavě na jedno a druhé červené světlo, ukazující, který ze dvou výtahů je možné přivolat. Dělal jsem to už tolikrát. Je únavné pořád přecházet od jedných dveří ke druhým. Od světla ke světlu. Teprve teď mě dochází, že stačí postoupit a vidím obě světla zároveň. To je řešení. Odstup, změna perspektivity. Ze dvou věcí je jeden celek.

0: Ein Mann in Schwarz, ein Zauberer, zeigt mir eine Pampelmuse, ihren inneren Aufbau. So soll angeblich die Komposition aussehen, an der ich arbeite. Die einzelnen Teile sind selbstständig, deutlich getrennt und dabei sind sie Bestandteil eines markanten, einfachen Ganzen. Bittere und süße. Danach denke ich in der Realität angestrengt darüber nach, wie ich gut mehrere Dinge zugleich machen könne. Literatur und bildende Kunst und so weiter. Ich stehe im Erdgeschoss des Plattenbaus, wo ich wohne, und schaue abwechselnd auf das eine und andere rote Licht, das anzeigt, welchen der beiden Aufzüge man holen kann. Ich habe das schon mehrmals gemacht. Es ist ermüdend, ständig zwischen beiden Türen hin und her zu gehen, von einem Licht zum anderen. Erst jetzt komme ich auf den Gedanken, dass es sehr reicht, weiter wegzutreten, und ich sehe beide Lichter gleichzeitig. Das ist die Lösung. Abstand, Perspektivwechsel. Aus zwei Sachen wird ein Ganzes.
1: Třeba i když jenom bereme jazyk, jo, a ty máš jako třeba i jako verbální nějaké věci, které se prostě, je prostě už ta gramatika funguje jinak, takže třeba ten hokej se mi strašně líbí, jo? Ne? Jako tam to může být, jo, protože jo, prostě jo, ta jo. Semantika jako svého falešného hokeje, ne? A ty motavaskové a tak dále, máš takovéhle nebo vysoká škola je až tak vysoká, že prostě ty žáci
2: omdleli, když jim
1: jde. Takže já bych to ohodnotil velmi, velmi kladně jako obohacující. Zatímco jsem si už přečetl i, že to je prostě jazyk, když teď bereme jenom verbální složky, že to prostě jazyk na nižší úrovni, jo, tam nefunguje prostě ta vysoká gramatika, tam to prostě nefunguje, to na nižší, je to prostě něco nižšího, vlastně to jsou nějaké jako jazyk, který není v plynné funkci. Já to vidím přesně tak, že to přesně naopak, že to spíš jako obohacuješ. Se tím můžeš obohacovat
2: Tak ano, jistě je pravda, že často se ti zdají úplně prostě jako hlouposti nebo jako nesmysly, ale myslím si, že vlastní tomu té snové syntaxie vytvářet věci, které jsou velice blízko poetickému jazyku, básnickému jazyku, čímž myslím zhuštěnému jazyku, kdy jednotlivá slova té promluvy s ohledem na to, co všechno asociují a co zvukově představují a tak dále, jsou intenzivnější než při běžné řeči. Čili to je jako parametr básnického vyjádření, kdy vybíráš výrazy s cílem vytvořit zhuštěné sdělení. Takže si myslím, že ta snová gramatika takhle často funguje, takže bych nad ní jako nemával rukou. Jo. Myslím si, že některé ty věci, o kterých my se rádi bavíváme, že jo, tak bývají jako takový bizarní humor, ale některé ty věci mají stejnou hloubku, jako je básnická věta.
1: Takže je to, co v tom všechno je, to je, tam si může vykládat třeba člověk hodně, jo? Ten výklad může být různý, jako interpretační, to se ti otevírá, jo? V tom, že ti to přijde prostě a máš takovou větu, který si, samozřejmě, kterou si můžeš i vymýšlet, ale nevymýšlíš si, ale přijde to je právě to, co je zajímavé.
2: No ano, ale myslím si, že jako když bys to bral jako technicky, no tak je to podobná, jakoby... Když by se ptal, jak vzniká básnická věta, mluvím jako, že spíš jako o moderním lirickém básnictví, že jo, než o nějakém veršovaném vyprávění. Čili jak vzniká básnická věta a jak vzniká ta snová věta, tak si myslím, že bys přišel na podobný nějaký princip. No. Že když vytváříš básnickou větu, vytrhuješ slova z běžného kontextu, běžné řeči, vracíš jim zpátky tu váhu, kterou mají, jako jednotlivé výrazy se symbolickým, asociativním a zvukovým obsahem a vytváří básnické věty, které ve čtenáři vzbuzují jiný prožitek, než je řeč běžného jazyka. Čili myslím si, že takhle přesně vznikají ty zajímavé a intenzivní snové promluvy podobným způsobem. Běžný jazyk je jakoby rozložen na součástky, ale nestrácí konzistenci, protože ta konzistence, ta syntax je tvořena spíš tou symbolickou a asociativní váhou než běžnou gramatikou. No. Možná je to tak.
1: Tým dostane i k něčemu, jako i mužskému jazyka, což může být jako opravdu nějaký zajímavý objekt.
2: No, já jsem
1: ještě poznámka jo. Je v tom, že samozřejmě není jenom ten básník, ale i ten, který prostě do jisté míry ztratil jazyk, jazykové schopnosti, dementní člověk třeba, jo, který potom jako vytváří neuvěřitelné neologismy. Já jsem to zažil, jo, jako v domově, kde jsem si to i hodně zapsal. A samozřejmě je to hrůzostrašné, když vidíš třeba zdravotní sestru, která celý život tam byla vrchný a prostě byla osobnost, jo, a najednou tam prostě jako mluví jenom v těch neologismech, já nedokážu už vytvářet žádnou větu, ale ta síla, ta, jako, vlastně to, co, jsem si, co mi přijde ve snu, to je podobné, jak ona jako potom vykoptává, jako ty neologismy.
2: Což jako, si myslím, že je ohromně jako zajímavý téma, protože to se jako naopak zase týká mluvy malých dětí a celé té, že jo, toho, já nevím, kolik desetiletí trval ten spor o jazykovém instinktu, až teda teď už zase je to trošku zpochybňováno, ta Chomského teorie o jazykovém instinktu, ale je zpochybňována jenom trošičku, jak jsem se jako dozvěděl. To znamená, že jeho teze, že člověk se rodí s něčím, co se dá označit jako jazykový instinkt, a to je důvod, proč děti vytvářejí gramaticky správné věty, které mají absurdní obsah. To znamená, že děti musí někdo učit, jak mluvit, že ten instinkt nefunguje sám o sobě, ale jsou děti schopné vytvářet neologizmy, aniž by je to někdo naučil. To znamená, že už se narodí s tou schopností té jakoby protogramatiky nebo no, protogramatiky. Čili tohle jako je zajímavé. Na jedné straně, jak říkáš, lidi, kteří už třeba nemají tu racionální kontrolu, a na druhé straně ty děti, které ji ještě nemají a ještě vlastně se neumí vyjadřovat, ale ten takzvaný instinkt je jako pod tím jako mocná síla, která drží tu promluvu pohromadě. Aniž by splňovala ta promluva teda ty parametry toho korektního vyjadřování.
1: Chceš to říkat, no, v Němčině je to nádherné, ale ta věta je grammatisch wohlgeformt, je to velmi dobře tvořená gramatická věta, takový ten pojem. No, to, jaké míry je to nutné používat, jakoby, protože i teď to zažijeme, já mluvím v cizím jazyce, ne, a nedokážu vždycky trefit ty koncovky a tak dále. To, jaké míry prostě...
2: No tak v principu je to nutné kvůli porozumění.
1: Ano, ale kde prostě začíná prostě bod, kde to prostě takhle odbočuje, že už to dorozumění, je to už rušivě, nebo do jaké míry můžeme nejen tolerovat, ale i být třeba fascinován těma jako odchýlkama. No? To je takový, vždycky ty odchýlky.
2: Já jsem možná
1: takový norm,
2: možná mám takový pořád takový prakticistní jako poznámky, ale já si myslím, že to že to jednoznačně asi je definováno jako funkcí, k čemu ta promluva slouží. Jestliže jde o básnickou promluvu, tak ten účel je ve vzbuzování emoce a nějakého estetického věmu, a to je něco jiného než dorozumívání technického nebo politického rázu třeba. Jo. Vůbec to ale neznamená, že by ta básnická věta neměla svůj parametr přesnosti. Pokud chceš psát dobrou poezii, tak jistě to zdáš, jakože máš 10 variant a ty se musíš rozhodnout, která je nejpřesnější. Ale ten účel je jiný, takže ta struktura fungování té věty bude prostě jiná, protože ta přesnost je jiného druhu než přesnost, když jde o jízdní řád třeba. Jo, v jízdním řádu každá odchýlka může způsobit to, že se ta informace zhroutí. A v té básnické větě taky, že stačí vyměnit slova a zajímavé vyjádření je banální třeba, nebo nic neříkající. Ale ten účel si myslím, že vlastně definuje tu žádoucí práci s jazykem. Hmm. čili možná takhle, jak se o tom bavíme, tak teď mě napadá takový pracovní jako model, na jedné straně malé děti, na druhé straně nemocní lidi a na třetí straně básnická věta a na čtvrté straně ta snová věta. Jo? Představ si takovýhle, jakoby tady tyhle jako čtyři body. Každý z těch bodů představuje úplně jiný účel, vychází z jiného zdroje, směřuje někam jinam, ale přitom má společnou tu obecnou nějakou ty nejobecnější zákonitosti toho lidského vyjadřování a každý, ale ten výstup je jiný. A...
1: Ano, ale já třeba hodně vnímám, že žijeme ve světě specializovaný, jo? Jako víc a víc vědomostí a prostě takové velmi specializované i jako obory a tím i prostě odborné jazyky, jo? Právní a tak dále, kde prostě už jako ten právník prostě z levé strany nerozumí tomu z pravé strany třeba, jo? Když to trochu přeháníme. A takový protipol může být nějaké takové trošku zjednodušený k té univerzalitě, kde prostě je to tím směrem semantický primitiv. Jo, a semantický primitiv je prostě slovo, které prostě, nebo pojem spíš, pojem, který musí existovat všude, v každém jazyce, a který už nejde rozsekat, nejde rozsvětlit třeba já nebo tělo.
2: Nebo, tak to je třeba
1: nebo
2: to...
1: velmi, jo? Velmi je třeba taky ano. Semantický primitiv. A jako trošku to shazovat i na to a zapomenout trochu na tu specializaci, která je šílená, jo? Z toho se může vytvářet politické texty, ale já trochu z toho mám růzivost té specializace. Když překládáte třeba, tak je to taková specializace vlastně
2: každý. Tak vidíš, tak já z toho rozhodovám, mě to baví, mě
1: je to
2: připadá úplně úžasný.
1: Ne v běžném životě.
2: Mě ti to, já ti z toho mám z toho, možná je to tím, že jsem ten kunsthistorik, že jsem jako vystudoval dějiny umění, já jsem zvyklý vlastně se dívat na dějiny kultury jako takovým tím úžasným pohledem, jo, jakože, že jo, když někdo se o umění zajímá jen tak dává přednost svým preferencím, už těm nějakým předešlým a já zajímá se jenom o to, co se mu líbí. Ale když jsi kunsthistorik, tak je to vlastně stejné, jako když jsi zoolog. Když jsi zoolog, tak tě nebaví jenom králíčci a jenom pejskové a vidíš nějakou ohavnou stonožku a jsi nadšený, protože se díváš na tu živočišnou říši jako na něco, na čem je ohromující ta pestrost, diverzita a tak dále. Čili mě třeba tady ty různé jazykové jevy fascinují právě tady tou mnohostí a když slyším nějaký otřesný prostě politický hantec, jak my tady říkáme v Brně, nebo technicky, tak může to být děsivý, no ale já primárně na to koukám, jako když bych viděl nějakého, když by zoolog viděl nějakého divného brouka někde, jako na cestě, jako, že si řekneš, jako hleďme, tak i tohle je možné, jako říct, je to evaluováno nezávislými evaluátory. Úplně vážně ti prostě řekne někdo.
1: Je taky s tím pracujeme, ale v běžném životě, když člověk to vytváří nějakou moc, ale odskočím teď. Takže to je potom ta druhá strana. Když jsi svobodný a můžeš s tím, když se ti to netýká, ale když máš to vlastně na stole a musíš tomu rozumět, abys to stal třeba pod půl, tak je to už něco jiného.
2: To je jiná situace. To už je jako situace, kdy zoologa v džungli přepadne nějaký zajímavý tvor, který ho chce sežrat. Že jo? Tak to je, protože samozřejmě jazyk je mocenský nástroj, nebo má potenciál být mocenským nástrojem. A snaží se být potenciální.
1: My s tím si pohybujeme.
3: To je, ne? To je, ne?
0: Wenn wir die Traumsprache, was die verbalen Träume betrifft, bewerten wollen, dann wäre ich mit vielen Sternen dabei. Würde das Ganze sehr, sehr positiv sehen. Mir gefällt zum Beispiel ausgezeichnet dein falsches Hockey. Oder der Satz, die Hochschule war so hoch, dass die Schüler innen und außen ohnmächtig wurden, als sie das Gebäude sahen. Diese verbalen Träume funktionieren auch grammatisch anders, sind nicht immer wohl geformt. Ungemein bereichernd für unsere Sprache, finde ich. Ich habe aber auch andere Meinungen gelesen, die sagen, dass es sich in den verbalen Träumen um eine Sprache auf niedrigerem Niveau handele, dass dort nicht die hohe Grammatik funktioniere, eben um eine Sprache nicht in voller Funktion. Ich denke, eine Eigenschaft der Traumsyntax ist es, Sachen zu schaffen, die der poetischen, dichterischen, verdichteten Sprache sehr nahe stehen, in der die einzelnen Wörter der Aussage hinsichtlich dessen, was sie alles assoziieren und klanglich vorstellen, intensiver sind als in der Alltagssprache. Ich denke, dass die Traumgrammatik oft derart funktioniert, also würde ich sie nicht abschreiben oder aufs Abstellgleis verfrachten. Einige Dinge, über die wir uns gern unterhalten, nicht, sind zwar durchaus bizarrer Humor, aber andere Dinge wiederum haben die gleiche Tiefe wie ein gedichteter Satz. Wenn du dich fragen würdest, wie der gedichtete Satz und wie der Traumsatz entsteht, dann, denke ich, würdest du auf ein ähnliches Prinzip kommen. Wenn du einen gedichteten Satz bildest, so reißt du das Wort aus dem geläufigen Kontext der Alltagsrede, gibst ihm das Gewicht zurück, das es hat als Einzelausdruck mit symbolischem, assoziativem und klanglichem Inhalt und schaffst damit etwas, das im Leser ein anderes Erlebnis hinterlässt als die Rede der Alltagssprache. Ich denke, genau so entstehen auch die interessanten und intensiven Traumreden. Die Alltagssprache wird in ihre Einzelteile zerlegt, aber sie verliert nicht ihre Konsistenz, weil die Konsistenz, die Syntax eher durch das symbolische und assoziative Gewicht entsteht, als durch die geläufige Grammatik. Ja, und vielleicht kommt es dadurch ja auch zu einer Art Sprachforschung, was wirklich eine interessante Entdeckung sein könnte. Und noch eine Anmerkung dazu. Natürlich muss es nicht nur der Dichter sein, welcher dieser Art Sätze ins Licht der Welt funzelt, sondern auch zum Beispiel jemand, der die Sprache bis zu einem gewissen Grad verloren hat, die Sprachfähigkeiten, ein dementer Mensch zum Beispiel, der dann unglaubliche Neologismen hervorbringt. Das ist natürlich grauenhaft, wenn du zum Beispiel eine Frau siehst, die sein ganzes Leben lang als Krankenschwester gewirkt hat, und auf einmal redet sie nur noch in Neologismen und kann keinen einzigen Satz mehr bilden. Aber die Kraft, welche darin liegt, andererseits, nicht wahr? Das, was mir im Traum zustößt, ist ganz ähnlich wie das, was diese demente Frau zusammenstottert. Diese Neologismen, ja? Was, denke ich, ein ungeheuer interessantes Thema ist. Denn das betrifft ja auch die Sprache der kleinen Kinder. Jahrzehnte dauerte der Streit um den Sprachinstinkt an. Jetzt wird sie wieder ein wenig angezweifelt, die Theorie von Chomsky über den angeborenen Sprachinstinkt, aber nur ein ganz klein wenig, wie ich erfahren habe. Nach ihm wird der Mensch mit etwas, das sich als Sprachinstinkt bezeichnen lässt, geboren. Und das ist der Grund, warum Kinder grammatisch richtige Sätze mit absurdem Inhalt bilden. Der Instinkt funktioniert nicht von selbst. Jemand muss ihnen zeigen, wie gesprochen wird. Aber sie sind in der Lage, Neologismen zu bilden, ohne dass es ihnen jemand hätte beigebracht. Das bedeutet, sie werden schon mit der Fähigkeit der Protogrammatik geboren. Das ist interessant. Auf der einen Seite Menschen, welche die rationale Kontrolle nicht mehr haben, und auf der anderen Seite die Kinder, welche sie noch nicht haben und sich im Grunde genommen noch nicht ausdrücken können. Aber der sogenannte Instinkt liegt unter dem als gewaltige Kraft, welche die Rede zusammenhält. Ohne dass diese Rede die Parameter des korrekten Ausdrucks erfüllt, nicht wahr? Wie wir davon reden, da fällt mir ein mögliches Arbeitsmodell ein. Auf der einen Seite kleine Kinder, auf der anderen Seite kranke Menschen und auf der dritten Seite der dichterische Satz und auf der vierten der Traumsatz. Ja, stell dir diese vier Punkte vor. Jeder dieser Punkte stellt einen völlig anderen Zweck dar, geht von einer anderen Quelle aus, läuft auf etwas anderes hinaus. Dabei haben alle vier Punkte aber die allgemeinsten Gesetzmäßigkeiten des menschlichen Ausdrucks gemeinsam. Ich nehme aber auch sehr wahr, dass wir in einer immer spezialisierteren Welt leben. Ja? Mehr und mehr Kenntnisse und Erkenntnisse und Fachgebiete und damit einher auch immer mehr Fachsprachen, in denen der Anwalt von der linken Seite schon seinen Kollegen von rechts nicht mehr versteht, wenn wir nur ein bisschen übertreiben. Und eine Art Gegenpol könnte eine Vereinfachung hin zur Universalität sein, in Richtung semantisches Primitiv. Das ist ein Wort oder eher ein Begriff, der in allen Sprachen vorhanden sein muss und den du nicht mehr zerlegen kannst in andere Wörter, also mit anderen Wörtern erklären auch nicht, zum Beispiel ich oder Körper oder auch sehr. Das sind alles sogenannte semantische Primitive.
1: ein wenig vielleicht das auch darauf zurückwerfen und ein wenig diese Spezialisierung vergessen, welche der Wahnsinn ist. Daraus können poetische Texte gebildet werden, aber mir gruselt es ein bisschen davor, vor dieser Spezialisierung, die sich dir zwischen die Zeilen spreizt, auch nicht wahr? Siehst du, mir gruselt es da nicht davor. Mir macht das Spaß, mir kommt das ganz fantastisch vor. Vielleicht liegt das daran, dass ich Kunstgeschichte studiert habe und gewohnt bin, die Kulturgeschichte mit faszinierten Augen zu betrachten. Ungefähr so, als wenn du Zoologe bist. Wenn du Zoologe bist, interessieren dich nicht nur Kaninchen und Hündchen, sondern du siehst einen abscheulichen Tausendfüßler und bist begeistert, weil du das Tierreich als etwas betrachtest, in dem die Vielfalt und Diversität überwältigend ist. Also mich faszinieren die verschiedenen sprachlichen Erscheinungen gerade aufgrund dieser Fülle. Und wenn ich einen entsetzlichen Politiksprech höre, dann kann das gruselig sein und dich in Angst und Schrecken versetzen. Aber ich betrachte das primär so, als wenn der Zoologe irgendwo auf dem Weg einen seltsamen Käfer sehen würde, dass du dir sagst, na schau an, auch das ist wirklich auch so, kann man es sagen. Es wird von unabhängigen Evaluatoren evaluiert, sagt jemand im totalen Ernst. Ja, ich arbeite auch damit, aber im Alltagsleben schafft es auch eine Art Macht. Und das ist dann die andere Seite. Wenn du das frei betrachten kannst und es dich nicht betrifft, schön und gut. Aber wenn du das auf dem Tisch liegen hast und musst es verstehen, um zum Beispiel Unterstützung zu bekommen, dann ist das schon etwas anderes. Ja, das ist eine andere Situation, in der den Zoologen im Dschungel ein interessantes Wesen anfällt, das ihn auffressen will, nicht wahr? Denn natürlich ist die Sprache ein Machtinstrument oder hat das Potenzial dazu.
4: Wow, Bido! Do, oh, lokito, pido, wa, lenga, bande, ba, roika, damboi, wo, pido. Hum, bijo, bicho, saika, la, kamboi, ofon, gana, bang, au, minau, ram, bido, ram, bido, bido. Mai vanagande, gozodan, jong, ye, maui, Pido, vai pido, soy para fondo y calafón, pido, mas todo de bo, mi gaviden baya samba bonga de banda y bal, que se iga jadan dar gazaban, que se shindai, fazai gababan gazdan, bagam bazadan bonga de da,
5: we do.

0: Thema einer TV-Talkshow. Finden Sie nicht, dass die Leute aus dem Umkreis dieses falschen Hockeys alle ein bisschen in die Taktik gefurzt sind?
1: Thema televizní besedy. Nestará se vám, že jsou lidi kolem falešního hokeje všichni tak trochu prdli to taktiku? Máme hrát na festivalu alternativní kultury. Mimo jiné tam mladí umělci umělecky zvracejí. Dohadujeme se o technických otázkách. Jsme nespokojení. Pak mě jeden ten umělec prostě poblije celého. Fuj, to je hnus. Tu se převléct a umít.
0: Wir sollen auf einem Festival der alternativen Kultur spielen. Unter anderem kotzen dort junge Künstler künstlerisch. Wir streiten über technische Fragen, sind unzufrieden. Dann kotzt mich einer dieser Künstler einfach voll. Komplett. Pfui, das ist ekelhaft. Ich gehe mich umziehen und waschen.
2: Dennis Barnick, dann Deute was ne, muss ich was ne Deute wollen nie. A jako to je vlastně ten základní jako životní princip, že prostě uvolněný, rozpínaný na jedné straně a na druhé straně to smršťování. Jo? To je takový jako základní, že to prostě postupuje všemi prostě věcmi. Jako v lidském těle, dýchání čeho. Jo?
3: Ano.
2: Dýchání, pohlavní styk tam. To je vlastně ve všem, nebo i že si prostě jako uvolněný, jo? A když nejsi třeba uvolněný, jak já to třeba mám hodně, jako, že prostě, že potom svalené takhle jako křečovit a tak dále. Nejsem uvolněný, tak se to prostě smiršťuje a potom zase uvolní. Ale i sociologicky třeba máš prostě centrum, město, kde se to všechno smiršťuje a potom máš ten okraj a ty krajiny, kde se to zase rozpíná. Jo? Vesmír, jo, princip. Takže to je takový základní princip. A třeba můžeme zjednodušit, že den je spíš smršťovaný, jo, denní povinnosti tohle a ten sen je takový rozpínaný.
3: Aha.
2: O tom možná, jo, že to taky odpovídá tomu principu, ne?
3: No, já mám po ruce takovou, doufám, že to správně jako rekonstruuje, takovou, jak bych to řekl, chystám novou knížku a je v ní básnička, ve které se mě hodil tenhle motiv, a sice jako základní teorie snů, skutečně takový jako basic, k čemu sny jsou nebo co dělají. A omlouvám se, jestli zjednodušuju, ale mě do té básničky se to hodilo. Vybral jsem si z různých teorií snů ty tři parametry, které si myslím, že jsou klíčové, a sice, že ten sen buď to něco kompenzuje, anebo něco potvrzuje, anebo vytváří něco nového. A ta básnička se mě líbí, teď ji teda neumím citovat jako úplně přesně, ale to je jedno, ale mě aspoň pro mě funguje i jako mnemotechnická pomůcka, jak se vyznat v tady téhle otázce. A ten text je postavený tak. V zimě příroda spí, o čem se jí asi zdá? A teď v první sloce ta odpověď je, zdá se jí, jo, tak pardon, o čem se jí asi zdá a proč? A ta první odpověď je, zdá se jí o konci světa a tak dále, tak dále. Protože smrt je tak mocná, jo, čili v zimě příroda spí, je zima, všechno jakože jako relativně umírá a tak dále. Přírodě se zdá o konci světa, protože smrt je tak mocná. Čili to je ten typ toho snu, který potvrzuje ten daný stav nebo ho prohlubuje. Opakuje se refrén, v zimě příroda spí, o čem se jí asi zdá a proč? A odpověď zní, zdá se jí o věčném létě a tak dále, protože život je tak mocný. Jo, čili to je ten typ toho kompenzačního snu. Je zima, všechno umírá a přírodě se zdá o věčném létě. Ten sen kompenzuje tu danou situaci. No a třetí část je, zimě příroda spí, o čem se jí asi zdá a proč? A odpověď je, zdá se jí o jiné planetě a tak dále, protože snění je tak mocné. Jo? Čili to je ten typ snu, který vytváří ten novotvar evoluční.

0: biologové říkají, že to je ta funkce, kdy se nám zdá o situacích, které jsme nezažili, abychom byli připraveni na neočekávané věci. Čili tady jsem zkusil v té básničce kromě jiného jakoby tam nadspat toto, tu teorii snu. Potvrzení, kompenzace a nové. Pokud máš rozdělanou nějakou práci, tak se ti často v noci zdá, že ta práce pokračuje. Ale taky se ti může zdát, že děláš úplně něco jiného, že seš na jiném místě, to je ta kompenzace. A taky se ti může zdát něco úplně jiného, něco, co tě posouvá někam jinam a vůbec nesouvisí s tvojí aktuální situací. A to je ta třetí funkce toho jakoby trenažéru, jak se říká, že to může být jako trenažér.
1: Ale vzácnější věc, jo, ta třetí věc. Jo.
0: Já si Štefane, myslím, že to se děje úplně běžně. Řekl bych, že procentuálně, že to vychází tak přibližně jako stejně. Máš danou životní situaci a zdá se ti buď to něco, co ji rozvíjí, nebo co ji kompenzuje, anebo něco, co je mimo tu situaci.
1: A to třeba, to bylo taky ještě otázka, že máš třeba často snít postel, jako jsou úplně jako časové na tom, co si prostě tento den jako četl, nebo na nějaký film, jo, a to se potom v tom promítne. Nebo je to potom úplně jako z jiné strany, úplně něco, co teď o tom nepřemýšlíš, ale ty to prostě v tom snu prostě nějakým způsobem zasahuje. Jo? Třeba teď si prostě myšlenkama tam a ten sen, ale ty říká teď, dej pozornost na to. Jako nevím, no? Jako já jsem třeba měl nějaké sny o rodině, nebo jsem teď na dovolené a stá se mi prostě o práci ve Freitalu, tak si říkám, ježiš, to teď nechci, ale
0: no, tak je to tam. To je kompenzace, to je kompenzační sen. Jako mě teda se zdá, že tady v tom mým obrazu, jakože tohle je obsaženo tak, jakože to pochopí i malé dítě. Jo? Příroda spí a zdá se jí buď to o konci světa, anebo o věčném létě, anebo o jiné planetě. Že tady ty tři mody jsou v tom obsaženy a je to samozřejmě metafora, ale je to, myslím si, jako rozumově i emocionálně pochopitelný. Dokonce, aspoň mně připadá ta třetí sloka dojemná, představa, že přírodě se zdá o jiné planetě. A samozřejmě není řečeno, jestli na té planetě je věčné léto, nebo co se na té jiné planetě děje, protože je to ten typ toho snu, který vlastně z toho z toho potvrzení nebo kompenzace vybočuje směrem k něčemu dalšímu a připravuje toho snícího na nečekanou, neočekávanou událost.
2: To je, ne? To je, ne?
1: A tak ty cesty, tak já to mám a nějaké útržky si z toho můžu dokážu si z toho i vypsat, ale nedokážu si teď jako s tím, jako, co mi to teď chceš říct a někam posunout. To jsou třeba takový listní, ale já s tím nedokážu nic dělat, protože
0: nevím to na 100%, ale napadá mě, že možná to souvisí s tím, o čem jsme se bavili na začátku, a sice se strukturou psyché, že čím hloubš jdeš, jakože ten potvrzující sen je ta běžná hladina blízká vědomí. To, co děláš ve dne, tak pokračuje ve snu. Když jdeš hloubš, tak je ta kompenzační, nebo může nastat ta kompenzační situace. Zdá se ti něco, co odporuje, nebo je opačné proti tomu bdělému stavu. A v té nejhlubší vrstvě se objevuje ta třetí možnost toho novotvaru, té vize, nebo toho, co přesahuje ten každodenní horizont. Možná to funguje takhle. Čiže to nejsou jenom jakoby tři eventuality, ale že jsou to tři typy snů v souvislosti se strukturou psyché.
1: A ještě zpátky to otázce, jestli jsi s tím jako trochu jsme odbočili, jestli jsi s tím jako souhlasil, že sen je spíš rozpínaný než smršťovaný, jako v tom základním principu.
0: Já jsem se snažil na to odpovědět tímhle způsobem, protože se mě zdálo, že
1: to spíš rozpínaný.
0: Ne, já jsem chtěl říct, že jedna verze je zprošťování, na rozpínání a třetí je vybočení z toho konceptu té
1: kompenzace nebo spínání. A směršování by bylo potvrzení.
0: Přesně tak, nebo takhle jsem to myslel, možná jsem to nepochopil, přesně to tvoje...
1: A ta třetí už to je jako někam jiná.
0: Ano.
1: Ale vůbec jako, jako ten základní princip života to taky takhle vidíš, a to takhle důležité, jako, že, takové, že to prostě podnikne to všech vlastních prostě činnosti a prostě v tělesné funkci, že to takhle jako základní, nebo...
0: Myslím si, že to odpovídá zdravému rozumu. Cokoliv děláš, a hlavně když děláš něco, co vyžaduje jako velkou energii, tak naráží na tvé limity. Čili ten rozděláš nějakou práci a pokud máš rezervy, tak ta psyché má tendenci tě hnát dopředu, udělat té práce víc. Tehdy se ti zdá ten sen, kdy ta práce pokračuje a i ve snu. Pokud narážíš na ty limity, tak ta psyché potřebuje oddych a potřebuje tu kompenzaci, potřebuje vyvážit to momentální úsilí něčím opačným, takže ti nabídne tu alternativu, tu druhou stránku věci. A pokud jsi v situaci, kdy to téma už je jakoby vyčerpané, hrozí jakoby vyčerpání té dynamiky potvrzení, afirmace, kompenzace, řekněme, tak se objeví ta třetí věc, která tě hodí někam jinam a tím jakoby vytvoří, jak by se to řeklo, jakoby kompenzaci s velkým K, že tě odvede úplně od toho motivu.
1: Posouvá
0: někam. Jo, jako by to bylo jedna verze černá, druhá verze bílá, třetí verze červená. Červená vystoupí z diskurzu černá nebo bílá, z toho dilematu potvrzení kompenzace někam jinam. A objeví se nové téma, které minimálně tě to osvěží, protože se probudíš ráno a máš úplně vyčištěnou hlavu a nejseš už vtažený do toho, do té obsese tou prací, dejme tomu. Nebo do toho, že tě ta práce unavuje. Čili tohle si myslím, že má úplně takovou celkem vlastně přímočarou logiku. Možná, když se to říká takhle, tak to zní až moc jednoduše. Ale je to jako třírozměrný model, který vybočuje s... No, určitě vím, že jsou lidi, kteří celý život rozvíjejí s novou teorií, která by měla potvrdit kompenzační funkci, anebo naopak, že jde jenom o denní zbytky a že s nimi vůbec nejsou zajímaví, protože ti zastánci těch denních zbytků tvrdí, že to je jenom takový uklízení v hlavě a že nic jiného na tom není. Pak teda ta druhá škola říká, že to je psychohygiena a tak dál, ale často to vyznívá skutečně jakoby hygienicky. Jo. To je ta kompenzační, jako když se člověk vyčůrá. Jo. Nebo,
1: ano.
0: nebo vyprázdní prostě. Jo. Čili že mě se líbí tady ten trojrozměrný model, jakože ano, nezavrhuji žádnou z těch možností, aspektu, já respektuju obě dvě, ale ještě je tam samozřejmě důležitá ta další věc, která člověka posouvá dál a ta je bohatě zdokumentovaná. Přece to vždycky se v každé snové příručce se říká, že Mendelejev objevil svoji tabulku ve snu a tak dále. Je to úplně běžná situace a je velmi racionálně vysvětlitelná, jestliže tvoje psyché, jestli to bdělé vědomí je přetíženo informacemi, které neumí uspořádat, to nevědomí je uspořádá.
1: Je silnější.
0: Čili ten, to už je to téma, kdy vědci, to se mi jako líbí, že angličtí vědci tomu říkají 3 Bs, 3 B, bath a bed. Že to jsou tři situace, ve kterých člověk dostává vědecké nápady. Ne u pracovního stolu, ale že ty hlavní nápady přicházejí v autobuse, ve sprše a v posteli.
1: tak.
0: Čili samozřejmě to předpokládá to, že ten vědec předtím u toho pracovního stolu si tu hlavu nacpe těmi fakty, těmi vstupními informacemi a to řešení většinou ho napadne v autobuse ve sprše nebo v posteli, protože tehdy se z toho nevědomí vynoří řešení té spletitosti. Čili to se, jako tohle mě připadá pochopitelné.
3: Da kommen auf einmal zwei Zukünftige herzu, sagt die eine doch, ich geh mal zur Seite, denkt noch so dicke, warum soll ich denn hier zur Seite, kommst ja wohl lecker vorbei. Da geht die eine von denen geht zur Seite und kotzt jetzt direkt neben mir voll vor sich hin, ohne Scheiß, was ist sowas von eklig, weil das alles auch hochgespritzt ist bis an meinen Arm. Und dann bin ich auf Klo und hab selber gekotzt, weil mir das halt so eklig war. Und als ich wieder rauskam, saß die andere voll da und hat geheult und gesagt, so hätte sich noch nie einer über sie ausgekotzt, voll verbeult, ne? War mir zu viel, bin ich gegangen, steig irgendwann von der 12 die drei und sie so, hallo, einen Typen über mir fliegen, so mit Regenschirm und Zahnstocher als Stützpunkte. Meine Fresse, krasse Kresse. Und da zitiert der doch aus irgendeinem Buch, wie dort welche Künstler sich gekotzt hätten. Ihn an, auch tatsächlich. Und denkt mir noch so, naja, wenn der Zufall den Haken an der Sache schlagen könnte, wie der Pustblitz den Purzelbaum, dann wäre es ja wieder normal, ne? Aber da warten andere eben immer noch auf die zukünftige, obwohl die sich schon längst jemanden aus ihrer Vorvergangenheit geangelt hat. Hatte. Kotzt mich alles nur noch an, hier viel zu kompliziert, im Traum dran zu denken und der ganze Rotz vom rechtsstaatlich geprüften Naseputzer zum psychischen Wischer bzw. Wichser ist eben doch nichts für durchgetanzte Butterklinken bei der Butterfische, deren Körbe in die Töppe schwimmen wie Hechtsuppe, deren Ziehen selbst im linken kleinen Zeh noch schlingelt.
4: Zimt,